0: Rostobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
5: Zůstaň s námi na Hej.

0: stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt reklama na rádiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává emoce.

0: Music.
1: Začíná playlist Music a jako vždycky vás u něj vítá Standa Čeněk a samozřejmě i dnes pro vás mám informace o nových deskách, taky se podíváme na aktuální singly, určitě nevynecháme nějaký ten český tip a rozhodně nebude chybět ani hudební ohlédnutí, tak ať se vám dnešní pořad opravdu líbí, začínáme.
2: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

Ještě jednou vítejte u playlist Music a pojďme se pustit do hudebních novinek. Finská metalová královna a bývalá zpěvačka kapely Nightwish, to je Tarja, která vydala své nové studiové album a podle samotné zpěvačky jde o nejtvrdší nahrávku její solové kariéry. Po 7 letech od posledního ryze metalového alba se vrací ke kořenům symfonického metalu, ale tentokrát s ještě větší intenzitou a temnější atmosférou. Deska nabízí desítku skladeb, ve kterých se potkává orchestrální majestátnost, filmová nálada i tvrdé kytary. Samotný název alba Frise Noir odkazuje na francouzské slovo frisen, ten zvláštní mrazivý pocit, který člověku přeběhne po zádech při silném hudebním zážitku. A právě takový zážitek chtěla Tarja svým fanouškům nabídnout. Pokud tedy milujete symfonický metal ve velkolepém podání, tak tohle album by vám rozhodně nemělo uniknout. A teď už hudba, která umí vyvolat pořádný mráz po zádech.

Švýcarští hardrockeři Godhard se vracejí s novinkou More Stereo Crash. Je to osmistopé mini-album, které rozšiřuje příběh jejich loňského alba Stereo Crash. A fanoušci se tady mohou těšit na 5 dosud nevydaných skladeb, taky návrat písně Mayday i novou verzi skladby Liverpool. A tu si za chvilku pustíme. Zkrátka a dobře, Godhard dokazují, že mají stále dost energie i nápadů.

Posloucháte playlist Music a já pro vás mám ještě jedno nové album. Po 14 letech se vrací jedna z nejvýraznějších poprokových kapel přelomu tisíciletí, američtí The All American Rejects. Letos vydali nové album Sandbox, které je jejich první studiovou deskou od roku 2012. Novinka vyšla 15. května a kapela ji vydala nezávisle mimo velký label. Album navazuje na energii jejich úspěšných koncertů na netradičních místech, které v posledních letech znovu přitáhly pozornost fanoušků. Album tak ukazuje, že tahle kapela nezůstala uvězněná v nostalgii, ale dokázala svou hudbu posunout dál. A teď si pojďme připomenout, proč tahle parta kdysi ovládla rádia po celém světě.

0: Tohle byla v Playlist Music aktuální alba a pojďme se teď podívat na zbrusu nové singly, a tedy na alba, která nás teprve čekají.
1: Rádio je slyšet!

Posloucháte Playlist Music a my se teď podíváme na čerstvé hudební novinky a na alba, která se teprve chystají a v brzké době se jich dočkáme. Myslím, že jedním z velkých překvapení by mohlo být nové album skupiny Rolling Stones. Ano, Stoni dokazují, že ani po více než 6 dekádách na scéně nestrácejí chuť experimentovat. Legendární britská kapela totiž představila nový videoklip ke skladbě In the Stars a fanoušci v něm mohou vidět něco opravdu nečekaného. Mick Jagger, Keith Richards a spol v něm díky umělé inteligenci totiž omládli o několik desítek let. Pomocí moderní technologie se členové kapely proměnili ve své podoby ze 70. let. Novinka In The Stars zároveň láká na chystané nové album, které vyjde 10. července a nabídne tuším 14 nových skladeb. A pokud vás zajímá, jak vypadají Stouni ve své mladší verzi, tak si tenhle videoklip rozhodně nenechte ujít.

Další z hudebních novinek, která se na nás chystá, spadá do kategorie symfonického metalu. Právě symfonik metalová Xandria posílá fanouškům další ochutnávku z chystané novinky. Německá kapela zveřejnila single Colors, který předznamenává album Eclipse, plánované na 7. srpna. Novinku doprovází i oficiální videoklip a podle samotné kapely jde o skladbu, která velmi dobře ukazuje pestrost celé desky. Nové album má nabídnout 11 skladeb a podle kapely půjde o jednu z nejrozmanitějších nahrávek v historii skupiny. Pokud vás tedy baví spojení symfonického metalu, velkolepých aranží a silných melodií, tak určitě stojí za to mít tuhle kapelu v hledáčku. A teď už pojďme za novinkou.

Švédští metaloví vizionáři z Avatar jsou zpátky s novým singlem Crying Fire a zajímavé je, že nejde o žádný rychle spíchnutý bonus nebo nějaké Bčko. Skladba vznikla už během nahrávání jejich posledního alba Don't Go in the Forest, které vyšlo na podzim loňského roku a kapela se tehdy rozhodla tuhle skladbu schovat na později. Šlo prý o jednu z nejsilnějších skladeb z celého nahrávání a kapela si položila jednoduchou otázku. Co když si to nejlepší necháme na později? No a výsledkem je skladba plná emocí, která pojednává o vytrvalosti, v bolesti a o vášnivé lásce. Novinku doprovází taky oficiální videoklip a potvrzuje, že Avatar stále dokážou spojovat teatrálnost, temnou atmosféru a silné melodie způsobem, který je pro ně typický. Tak si pojďme tu novinku, nenovinku teď poslechnout.

0: Posloucháte Playlist Music a já navrhuju, abychom se teď podívali na domácí hudební scénu. Pardubická Vypsaná fixa se po 4 letech vrací s novou studiovou deskou, ta se jmenuje Ideál. V pořadí už 11. album uvádí kapela heslem Něco končí, ideál začíná. A sama říká, že ho věnuje dobrým vztahům mezi lidmi a přesně to je svět fixy, obyčejné věci, které ve skutečnosti vůbec obyčejné nejsou. Tak my si teď novinku pustíme a pokud po pár minutách zjistíte, že máte chuť pustit si celé album znovu, tak je dost možné, že svůj ideál právě našla i Vypsaná fixa. Tady je ukázka.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu rádia. Hey.

0: Dnešní playlist music se pomalu dostává ke svému závěru, ale pozor, ještě nesmíme zapomenout na jedno malé ohlédnutí. Tady je.
1: Přesně 4. června 1984 vyšlo album, které změnilo kariéru Bruce Springsteena a stalo se jednou z nejúspěšnějších rockových desek všech dob. Born in the USA. 7. studiové album The Bosse nabídlo neuvěřitelných 7 hitových singlů v americké top desítce. Najdeme na něm skladby jako Dancing in the Dark, Glory Days, I'm on Fire nebo titulní Born in the USA. Zajímavé je, že zatímco hudba působí jako velkolepá oslava Ameriky 80. let, texty jsou mnohem hlubší. Titulní skladba například vypráví příběh veterána z Vietnamu a kriticky se dívá na jeho návrat do běžného života. Právě kvůli chytlavému refrénu byla píseň často mylně považována za vlasteneckou hymnu, přestože její skutečné poselství je podstatně složitější. Album zároveň definitivně proměnilo Bruce Springsteena z respektovaného rockového písničkáře v globální superstar. A i po více než 40 letech patří Born in the USA mezi nejvýznamnější rockové nahrávky 80. let. A teď si z téhle legendární desky připomeneme jednu z nesmrtelných skladeb.

0: Takový byl tedy dnešní playlist music, kterým vás jako vždycky provázel Standa Čeněk. Já se pro dnešek loučím, mějte se moc hezky a těším se příště zase na slyšenou.
1: Playlist music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist music.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: No?
1: Je, to je pták.
0: Je, to je pták.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Poslouchejte.

0: Pecky v černobílé kvalitě.
1: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
2: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
3: Doňa Mimoňa sleduje pořad sama Doňa.
4: Pořad pro venezuelské ženy, ten opravdu miluji.
5: Tibiridam, tip-tirap, tirip-tip-tam, tup-tiram-tam.
4: Tak, milé dámy, to byl náš první host, milosrdná sestra, jeptiška řádu Chlupatiánek. Ještě jednou si připomeňme, že jsme se dozvěděli, že tyto sestry vyznávají 11. přikázání jejich patrona, svatého Chlupatiána, které zní: neoholíš. Ještě jednou vás, milé divačky, zdraví Hanka Hermánkosová
6: a Alena Zapolárnická. Hezký den. Na předešlý rozhovor přijde navázat náš další host, profesor teologické fakulty, karakaský arcibiskup. Pan profesor už je tady ve studiu a vy vidíte, že my bychom se měli maličko opravit. Viď, Haničko.
4: Ano, Alenko, my na vás, pane profesore, prozradíme, že máte, jak divačky vidí, od narození nepřirozeně velká ústa, čili pisky. Čili vy jste spíš takový arcibiskup. Nebojte se, nejsme zlomyslné, abychom se vám smáli.
6: No tak, Haničko, kontroluj se.
4: Promiňte.
5: Ti-dam, ti-vi-di-dam, tip-ti-rap, ti-rip-tip-tam, tup-ti-dam-dam.
6: Pane arcibiskupe, teda pane profesore, než nám řeknete o životě a díle svatého Chlupatiána, prozraďte nám a našim divačkám, co vlastně přednášíte na vaší teologické fakultě.
7: Podívejte se, dítě.
4: Promiňte, pane profesore, je to od vás hezké, že tady Alenku oslovujete dítě, ale ona sama už má doma dvě dítě.
7: Promiňte, to je ze zvyku, dítě. Ale k vaší otázce. Já už jsem jako malý ministrant nosil panu faráři kadidlo, takže kadění mě provází celý můj život. Čili přednáším studentům na teologické fakultě, jak správně kadit.
6: Oh, promiňte, pane profesore, to mě zajímá. Já jsem totiž jako malá také v kostele kadila.
4: Zadrž, prosím.
1: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad slavná hudební výročí na

Milí posluchači, vítejte při poslechu dalšího dílu pořadu Hudební výročí, ve kterém se zaměříme na to, co se odehrálo ve 24. kalendářním týdnu. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš a teď už kapela Creed.

10. června v roce 1972 se v pořadí 7. album kapely Rolling Stones dvojalbum Exin on Main Street dostalo na vrchol britských ostrovů na špici žebříčku nejprodávanějších alb, teď už kapela Kiss. Eat your heart out, baby. A hot mess is just a

V roce 1946, 11. června, se narodil John Lawton, zpěvák skupiny Uriah Heep. A v roce 1949 se narodil Frank Beard, bubeník kapely ZZ Top. Ale my se teď jdeme přesunout chvíli na českou scénu, je tady Divoký Bill.

12. červen byl velice přínosný pro kapelu Boston, protože roku 1951 se narodil jejich kytarista a zpěvák Brett Delp.

13. června v roce 2000 kapela Arctic Monkeys odehrála svůj debutový koncert v Sheffieldu, takže my si je teď pouštíme.

14. červen, rok 1949, to se narodil Jim Lee, baskytarista, klavírista, houslista v kapele Slade.

15. června v roce 1946 se narodil Noddy Holder, kytarista a zpěvák skupiny Slade, a v roce 1985 se Dire Straits na 9 týdnů usadili na vrcholu americké hitparády s albem Brothers in Arms. Takže teď už nám pomalu začínají hrát Dire Straits a song Walk of Life.

16. června v roce 1996 dosáhla Metallica na vrchol britského žebříčku nejprodávanějších alb s titulem Load.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

dámy a pánové, nádherná muzika otevírá 18. červen. Svátek slaví Milan. Nevím, neznám žádnýho.

to nádherné, když máte kamarády a kolegy, tak celý tým tady okolo mne stojí. Drží zapalovače v rukou. Šampanské máme. To je zajímavý den. Přátelé, někdo něco oslaví? Kdo?

0: se pomalu, ale ještě dostávám také k půl sedmé. Za pouhých 9 minutek půl sedmička. Skvělá dynamická silná muzika Beyond the Black.
1: Radio Hey.

Ano, je to žánr, na který se tolik nehraje, nebo nedáváme. V raním eteru, v raním proudu, indie rock, Florence and the Machine. Manic Street Pictures, Valšany, už za okamžik. Ještě před půl sedmou, hezké ráno.

Jedeme s vámi se skvělou muzikou, hraní metru, hraní proudu, za okamžik 7:45. Neskutečné, jak to utíká, jak to letí. Guano Apes, Sandra Nasek a spol. Každopádně v rychlosti také počasí.

Německá parta Guano Apes za námi, před námi počasí tento týden začal chladněji, ale den za dnem se otepluje a příliv teplého vzduchu do Česka vyvrcholí o víkendu. Kvůli abnormálně vysokým teplotám, které v Česku hrozí, vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu, tak s tím počítejme, bude 35.

Metallica těsně před celou, před sedmou raní pro kluky z Enterie, divize Chládek, Tintěra, Pardubice, pánové, věřím, že jste si to vychutnali. Jedeme dál, Bruce Dickinson.

0: Time Rock for You. Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio. Hey Radio. Full Time Rock for You. Radio Hey. Radio Hey.
1: Je to tak a vy jste s námi ve společnosti Vlna a frekvencí Rádia Hej. Raní éter, raní proud vám všem přináší do České republiky Enteria Holding Pardubice.

0: bezvadně rozjetý Accept. Time Machine, 12. minuta po 7. Jdeme za další informací. Pojďme na ní. Už po prázdninách by podle očekávání měla společnost Apple odhalit novou generaci iPhoneu. Na to se připravují také samotní prodejci. Aktuální top modely je také možné ve srovnání s premiérou zakoupit citelně levněji. Doslova za zlomek ceny se vyprodává například extrémně tenký iPhone Air. Vyplývá to z informací nákupního rádce zboží.cz, který provozuje společnost Seznam.cz.
1: Hey Radio, Radio. Radio.

0: Krátce pošlu na 8, hezké ranko vám všem. No a co se týká dnešního počasí, tak půjdeme k 25.
1: Radio Hey.

vaší parádní muzika na Radio Fire. 3 minutky do půl osmé. V ranním eteru se potkneme a podíváme ještě také na cenu nafty, která byste měla dostat na 36 korun za litr.

Přátelé, hudebně se nacházíme v Německu. Freedom Call, 98. Německý power metal. V Německu zůstaneme i nadále. Proč? Protože Kamarej.

to tak a nic s tím nenaděláme. Německo zkrátka vládne hudebnímu průmyslu Gamma Ray. V Německu ještě zůstáváme Powerwolf. Skvělý zpěv Attila Dorn. Vznik téhle party, která nás čeká 2003.

0: Jde vám to nádherně. Jste skvělý, děkujem. A teď už můžeme jít domů. Každopádně domů nejdeme, protože máme tady další informace. Pojďme za ní. Naděje na otevření Hormuzského průlivu, kterým před útokem USA a Izraele na Irán putovala pětina světové spotřeby ropy, se stále zřetelněji projevuje v cenách černého zlata. Barel severomorské ropy Brent se podle webu tradingeconomy.com ve středu dopoledne prodávala za cenu kolem $78, tedy téměř o polovinu levněji než počátkem května. Pohonné hmoty díky tomu podle odborníků už brzy zlevní. Podle Mezinárodní agentury pro energii by pak měl být příští rok přebytek ropy.
1: Hey! Hey Radio CZ. Hey!

0: full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
1: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: krátká pauza na kávu a jsme zůstali pod hladinou řeky. Jdeme dál.
1: Pod hladinou řeky.
2: Full time rock for you. Hey Radio CZ.
0: Dnešní datum je nádherný, krásný, 18. červen, svátek má... Karla, řekni to za mě. Milan. Tohle už je ale kapela Doga. Bez

Dámy a pánové, rockovou českou lajnu a muziku vám v raním éteru, v raním proudu přináší stavební holding, jeden z největších holdingů Enseria Pardubice.

krásná muzika. Kapela Koda, 8:45. No a protože s vámi novou desku pojedou představit do Paper Jack 30. července do Chrastě u Chroděme, tady společně s Rádiem Hej, tak my si z té desky něco vytáhneme a zahrajeme.

0: Showtime Rock for you.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
2: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.

A velmi rychle jsme se dostali skoro k 50. minutě po celé po 8. raní. Co nás ještě programově čeká, tak tu bude krátce po 9. se mrkneme do Draškovic u Pardubic. A nové otevření senior centra. A bude řeč i s koordinátorem, organizátorem a člověkem, který takováto senior centra otevírá.

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Radio Hey.
3: Radio Hey. Ano, je to tady a my frčíme do další.

0: Dámy a pánové, krátce po deváté, přesně tak, jak jsme nahodili už v minulé hodině, se díváme a dostaneme se také éterem a rozhlasem Rádia Hej do Dražkovic u Pardubic. Já už zdravím a vítám na telefonní lince, respektive u mikrofonu Rádia Hej, Zdeňka Fialu. Zdeňku, zdravím vás, slyšíme se?
1: Ano, zdravím vás, dobrý den.
0: Výborně. Tak, já jenom vysvětlím v rychlosti, proč vás tady máme. Dnes se tady otevírá nové studio centrum Dražkovice u Pardubic. Vy s tím máte hodně co do činění, protože taková centra vlastně provozujete, děláte a otevíráte. Každopádně nám vysvětlíte určitě, co v tomhletom nádherném centru se bude všechno dít. My zhruba něco víme, ale necháme to na vás jako odborníkovi. Nicméně já osobně každý den okolo jezdím a je to nádherná stavba. Zdenku, tady otázka na vás, pojďme na to. Co se tam bude dneska dít, co tam bude vlastně prakticky probíhat, na co se tam lidé vlastně mohou připravit, jak se tam budou léčit a tak dále. Pojďme na to.
1: Tak ještě jednou dobrý den všem. Děkuju za vstup. Je to unikátní příležitost, kdy máme otevření zdravotně sociálního komplexu, což je velmi ojedinělé v České republice. V zásadě je to jedinečný projekt, kde vznikly dvě budovy. V jedné budově je v provozu následná péče, to znamená plně zdravotnické zařízení, které řeší ty potřeby v těch nemocnicích, když potřebují uvolnit urgentní lůžka, zároveň ti pacienti se potřebují do doby 3 měsíců doléčit, což je ta lhůta, po kterou mohou pacienti zůstávat v tomto zařízení, anebo se výrazně zhorší jejich stav domácí péči. Je to vlastně tak

0: taková ta akutní potřeba, to nemůžete plánovat dopředu. Prostě ano. V nemocnici vám řeknou, hele, tady vám končí hospitalizace, protože máme takovou a takovou dobu na tenhle typ onemocnění a teďka si musíte zajistit buď domácí péči nebo LDNku. A těch je v republice velmi málo. My tady otevíráme 120 lůžek moderní LDNky, kde ta úhrada je ze zdravotních pojišťoven, to znamená, ty klienti nemají s tím nějaký více náklad, ale je to hezké, moderní.
1: Ano.
0: A součástí komplexu je vlastně i budova sociální péče, to znamená domov seniorů se zvláštním režimem i pro pacienty nebo pro klienty, kteří třeba trpí nějakou formou demence. A ono to moc dobře spolu funguje, protože velká část těch pacientů v té následné péči, v té LDNC jsou seniori, kteří samozřejmě i po těch 3 měsících potřebují nějakou formu péče. A prostě ta LDNka, to je to zdravotní zařízení, tam léčíme a ten domov seniorů, to je to, co vytváříme těm klientům, takový tu nadstavbu, ten domov, to, kde mohou být dlouhodobě, kde mají tu denní péči, kde jsou ty aktivizační programy a vlastně prožívají ten zbytek života, tak komplexně a naplněně. No. Doufáme, že to děláme dobře. A dnešek je vlastně ano. takové slavnostní formální přestřížení slavnostního otevření a pásky, ale LDNK už funguje asi měsíc, je tady 35 pacientů a domov seniorů se zprovozní v průběhu léta.
1: Je to nádherná věc, protože vlastně, jak vy jste zmínil, tak tam funguje komplexní péče, to znamená, že vlastně jednak pobyt pacientů nebo řekněme seniorů s léčbou, to znamená s dostupností a vlastně fungováním kompletně zdravotnictvím a zdravotnické služby, což je nádherné. Vy jste vlastně i organizátorem těchto věcí, koordinátorem a vlastně otevíráte toto centrum zároveň v Dražkovicích u Pardubic, rozhodně Pardubáci znají a vůbec z Pardubického kraje i naši posluchači a veřejnost široká jezdí kolem, jakožto třeba i já, a je to nádherný komplex, nádherná budova, moderní, moderně vybavená, myslím si, že je to jen a jen dobře, pokud se tyhle ty věci staví takhle pro lidé, ať už to jsou seniori nebo prostě zdravotní postižení a další věci. Pane Zdeňku, já vám asi v tuto chvíli poděkuju, samozřejmě gratuluji k otevření dnešnímu v Dražkovicích, no a možná, že se uslyšíme někdy příště i na vlnách Rádia Hej zase někdy jindy. Mějte se hezky.
0: Děkujeme moc i za zaměstnance Senior Gardena Sanatoria Pardubice a samozřejmě jsme tady pro vás, kdyby kdokoliv potřeboval a věřím, že spíš ne, ale když bude potřeba, tak se na nás s důvěrou obraťte.
1: Výborně, byl s námi Zdeněk Fiala, koordinace této služby. Děkujeme, mějte se krásně a úspěšný den. Děkujeme.
0: Děkuji vám, nashledanou.

v Sezemicích u Pardubic. Jirka s paní manželkou nás poslouchá na zahrádce, to je krásný. A užívá si poslech rádia, hej. A my posíláme skvělou muziku Leo Moracilli.

www.okna.hned.cz. Okna. Okna hned. Okna.hned.cz. Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. Okna.hned.cz.

Co nás ještě čeká, Anemine? Dámy a pánové, mrkme se na hlavní tahy na silnice. Jinak tohle byl Iggy Pop. Punker, tělem i duší samozřejmě známe. My si dáme další skvělou muziku a přichází Mick Jagger.

Většina z vás rozhodně poznáváte Slash Fake Bands Kennedy, skvělá muzika, 45 je tady 3:45, no a my se díváme také na D11, 70. km, pozor, směr Hradec Králové, tam dopravní nehoda, nákladní vozidlo a osobní.

0: Rádio Hey. Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hey Rádio.
1: Full time rock for you.
0: Rádio Hey. Rádio Hey.
2: Dámy a pánové, a hned v úvodu této finálové části máme písničkové přání pro Ivetku a Míru, kteří míří do Bašky Voda, tedy Chorvatsko. My přejeme za celé Rádio Hej samozřejmě šťastnou cestu. Užijte si to! Myslíme na vás a posíláme Litu Ford a Ozzy Osbourne.

Kdo by neznal úžasný hit od kapely Queen, The Show Must Go On. Krátce počtu na 11. Co se týká dnešního nádherného počasí, skutečně bude sluné a 25 k tomu.

Skvělí Rakušáci s námi byli společně na vlnách frekvencích rádia Hey Opus. Život je život, jdeme do Švédska. Zazpomínáme na skvělé duo Roxette.

Ano, byli úžasní, byli skvělí a drželi také hitparády, světové hitparády. Marie Fredriksson a Bergesu. Švédské duo Roxette, no a my tuhle tu úžasnou hitparádu 80. zakončíme nikým jiným než, to poznáte sami, ale

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.

0: Dámy a pánové, zbývá nám pár minutek, uvidíme, zdali to stihneme dnes, když tak to přehodíme na zítra, nic se neděje. Jdeme soutěžit s pizzerií u Mnicha Hrochů v Týnec. Telefonní číslo, který budeš potřebovat, jo, musíš ho mít. 723 690 071. Ještě jednou, 723 690 071, klidně volej. Máme pro tebe pizzu, pizzerie u Mnicha Hrochů v Týnec. And if she replies with words that don't make sense, it may be just because she's shy. Já vám dám ještě jednou, 723 690 071. Understanding just because you think you could. Je to perfektní, je tady volající. Haló, kdo pak je tam?
1: Tady Lukáš.
0: Lukáš, výborně, super, skvělý. Tak, máme tě tady na lince. Hele, jednoduchá otázka pro tebe, no jednoduchá. Odkud si ještě se zeptám?
1: Od Hlinska.
0: Od Hlinska, to bys mohl vědět, východní Čechy, de facto. Hele, pojďme na to. Kat Midlář působil a žil v Chrudimi a nebo v Pardubicích, co myslíš?
1: No, v Chrudimi.
0: Hezké, Luky. Tak to jsem strašně rád, že jsem ti nemusel vůbec pomáhat, prostě jsi rodák a to je skvělé. Já mám tady telefonní linku na tebe, samozřejmě nám volají další a další posluchači, ale ty jsi ten dnešní vítěz, gratulujeme, jsi rád?
1: Jo, jsem, je to výborný, díky moc.
0: Výborně, po 11. se s tebou spojíme, vysvětlíme, jak předáme pizzu, zdali si pro ní pojedeš, nebo ji tam někde hodíme, ale myslím, že vůbec není špatné se tam dostavit, protože to je středověká pizzerie Hrochů v Týnec u Mnicha a vypadá to tam moc luxusně. Každopádně gratulujeme ještě jednou a krátce po 11. s tebou společně ještě to dovysvětlíme, jo? Měj se hezky, Luky.
1: Jasný, díky moc, mějte se, čau.
0: Děkujem. Ty bláho, tak to bylo rychlý, hele, já jsem prostě tady nazbíral nějaký čas. Mám tady už jenom pár minut, ale dali jsme to, Lukáš to dal z Hlinska. Já jsem strašně rád, že tohleto léto patří skutečně pizzerii u Mnicha, Hrochů v Týnec a Rádiu Hej, a vy už to znáte a čekáte.

Kolegové mají radost, Karel nalývá šampanské. Jen tak prostě, Karel, prosím. Pro radost. Říká Miláne, ty máš svátek dneska. No jo, tak se toho asi nebudem dělat jako.

jsme strašně rádi, že s námi držíte od 6. raní. 40 je tady. Tak ještě chvilenku budem, jak se říká, ještě chvilku budem tahat pilku a budem na oběd.

jestli máte chuť, tak si skočte s námi. Pojďte, raněte, raní prouce, pomalu bude loučit. A s ním společně také partner. Jeden z největších stavebních holdingů Enteria Pardubice, H-Centrum Pardubice, Enteria Hokejová hala Pardubice a další. Také divize namátkou Chládek Tintěra, Hroši stavby. Ale pozor, třeba i Mar Holt.

0: Mějte se krásně a příště se naučíme. Když já řeknu ahoj vám, tak vy řeknete nazdar. Jo, takhle. A zkusíme to párkrát a to půjde, neboj. Tak jo.
1: Ahoj. Čau.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 11 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
2: Hey Radio. Hey Radio.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Rock Castle.
3: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
4: Zach Wild a jeho Black Label Society,
3: veselá parta Aylstorm
4: i Američané Savatage a Testament,
3: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
5: Dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver. Pokáč. Poletíme, For People, The Gardeners a další. Denver Fest, 3. a 4. července, Farma Pálava v Mikulově.
6: Sinašrot, to by taky, jsme Cajdašrot.
7: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od

0: Vstupenky na bernardfest.cz.
1: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akněmcova.cz.
0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne? Tak dostaň svoji muziku do éteru. Rádio Hey ti pomůže dostat tvoji hudbu k novým fanouškům. Nasadíme tvoji skladbu do vysílání, natočíme rozhovor, představíme tvoji tvorbu a klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hey. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
3: Zdar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůj poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Zdar.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte
5: Hey Radio.
6: Full time rock for you.
7: Radio Hey.
8: Radio Hey.
9: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.

0: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
1: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
2: Doňa Mimoňa sleduje pořád sama Doňa.
3: Pořád pro venezuelské ženy, ten opravdu miluji.
4: Tibiridam, tip-tirap, tirip-tip-tam, tup-tiram-tam.
3: Tak, milé dámy, to byl náš první host, milosrdná sestra, jeptiška řádu Chlupatiánek. Ještě jednou si připomeňme, že jsme se dozvěděli, že tyto sestry vyznávají 11. přikázání jejich patrona, svatého Chlupatiána, které zní: neoholíš. Ještě jednou vás, milé divačky, zdraví Hanka Hermánkosová
5: a Alena Zapolárnická. Hezký den. Na předešlý rozhovor přijde navázat náš další host, profesor teologické fakulty, karakaský arcibiskup. Pan profesor už je tady ve studiu a vy vidíte, že my bychom se měli maličko opravit, viď Haničko.
3: Ano, Alenko, my na vás, pane profesore, prozradíme, že máte, jak divačky vidí, od narození nepřirozeně velká ústa, čili pisky. Čili vy jste spíš takový arcibiskup. Nebojte se, nejsme zlomyslné, abychom se vám smáli.
5: No tak, Haničko, kontroluj se.
3: Promiňte.
4: Ty-dam, ty-vi-di-dam, tip-ty-rap, ty-rip-ty-ptam, tup-ty-dam-dam.
5: Pane arcibiskupe, teda pane profesore, než nám řeknete o životě a díle svatého Chlupatiána, prozraďte nám a našim divačkám, co vlastně přednášíte na vaší teologické fakultě.
6: Podívejte se, dítě.
3: Promiňte, pane profesore, je to od vás hezké, že tady Alenku oslovujete dítě, ale ona sama už má doma dvě dítě.
6: Promiňte, to je ze zvyku, dítě. Ale k vaší otázce. Já už jsem jako malý ministrant nosil panu faráři kadidlo, takže kadění mě provází celý můj život. Čili přednáším studentům na teologické fakultě, jak správně kadit.
5: Promiňte, pane profesore, to mě zajímá. Já jsem totiž jako malá také v kostele kadila.
3: Zadrž, prosím.
0: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
7: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

tady je Radek Řezníček z kapely Alžběta. Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Chtěli bychom vám představit naši novou skladbu Čarodějka, ke které nedávno vyšel i nový videoklip. Doufáme, že vás skladba Čarodějka okouzlí a přejeme příjemný poslech. Vaše Alžběta.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplenu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník. Basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Bylo 13 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
6: Tvůrčí skupina Veselý drát uvádí rozhlasový pořad rádia Hey Los Bastardos. Čekají vás 3 hodiny pokleslé zábavy a výživných informací. České

12 hodině Luxus, tomu se dostanu. Ale toto byl Limetal. Kdo zažil koncert v této zakládající sestavě, to znamená Barton Šperl, Fany Michalík, Lukáš Pavlík, no, budíš jít ten vlasák, no tak musí říct, že to byl tlak z pódia, že to byla nádhera poslouchat tvorba jejich písniček, no dneska je to úplně někde jinde, každý jde po svém a víceméně to zabalili, ale v té původní sestavě, ale je to velká škoda, mohli se jmenovat třeba Lim Citro, nebo Citrolim, jo, a spojení Citronu s Limetalem dohromady, no, mohli se jmenovat třeba i Limoncello, mi by to bylo úplně jedno. Hlavně, že by Bartoň, Michalík, Šperl, jo, třeba ten Lukáš nebo kdokoliv další mohli klidně spolupracovat dále. No to je jenom Fata Morgana. Zdar a síl všem a to s Hej rádiem, to je pane věta, co? No nic, startujeme dnešní Losbastard do Zabockeců, tady nebude. Soustředím se na ten večer, jak jsem naznačil, kdy v 18 hodin hrajeme s Jarem a já profakuji opět celý mač. Ano, budu nadávat a fakovat neskutečným způsobem. Tuším totiž neštěstí dovolenkářů v kopačkách, ale k tomu a mnohému se ještě dostaneme. Máte-li chuť a náladu, pojďte do toho se mnou a jednoduše řeknu a basta.

Skoro to zní jako metalová ABBA, Metal Factory, a dvakrát, myslím, se vyhřívali na výsluní naše hitparády na jaře letošního roku. Tak čím čarára, čím začít kalendárium? Snad tím, že svátek má dnes Urban, nebo Steindler, nebo někdo, nějaký jiný Milan, Krčil třeba, že jo, když na to přijde. A slavit bychom měli Mezinárodní den boje proti nenávistným projevům. To by tady mohla slavit u nás celá politická scéna. A taky je, myslím si, nějaký světový den suší, a nejsem si teď jistý, mě taky suší. To zas bude ale v alejích nablito, že jo, dneska. No, já začnu rokem 1942 a zrovna dnes se narodila hvězda hvězd a ikona ikon Sir Paul McCartney. Divné, že je to jen o 5 měsíců dříve než moje paní máma. Byly 3 roky po válce a 4 měsíce po komunistickém únorovém převratu a Columbia Record začíná s masovou výrobou gramofonů na 33 otáček. Na jednu stranu desky se tak vejde až 23 minut muziky. Jupí. Přišel rok 1966 a na svět se prodral plod lásky rodiny Moravců a časem se z něj stal slavný loufanánek Hagen. 77. rok, Johnny Rotten a Paul Cook ze Sex Pistols jsou pořezáni a zmláceni v parku nedaleko londýnské hospody, kde spolu popíjeli. To máte tak, jdete na pivo, přijdete ven a dostanete do držky. To byl rok 77 a dneska je to úplně stejný. Rok 2010, čili 2010. Lennonův ručně psaný text k písni Die in the Life se vydraží v newyorské síni. Co to by za 1 200 000 dolarů, slyšíte dobře. Tak vemte pero a papír a běžte psát texty. Není boha, že by vám to nevyšlo. Třeba tomu oslavenci dnešního dne Paulu McCartneymu to vyjde vždycky. Tady je z roku 1974.

Kapela Spadat, jeden z dostihových hřebců mé stáje a písnička je Tma. V celku dobrý chlap, ale duše zlá. No, prostě se mi to vždycky líbí a za to já nemohu. Přátelé Zeleného údolí, přítelky je z domu smutku, kolik máme hodin? No, máme 3 minutky do 2:30 a mám tady další zprávu pro ty z vás, co máte rádi hlas Johna Bon Joviho. Nedávno v časopisu People řekl, že se plně zhotavil z dobře zdokumentované operace hlasivek a je připraven na Bon Joviho návrat na pódium příští měsíc. Takhle jsem jásal po operaci hlasivek taky, ale na pódiu mě nikdo nečekal. Bon Jovi odehrají v červenci 9 koncertů v New Yorkském Madison Square Garden a v srpnu a září několik koncertů ve Spojeném království. Tato data budou znamenat první plnohodnotné veřejné koncerty od roku 22, po kterém frontman podstoupil rekonstrukční, tedy zákrok hlasivek, známý jako medializace. Jsem se plně zotavil, napsal na sítě. Trvalo to déle, než jsem čekal, ale muselo to být správné. Nikdy jsme nestratili víru. No jasně, nejdůležitější je věřit. It's my life.

Play. Samozřejmě poznali jste Lenny Kravitz. Je to čtvrtý vlastně single z jeho pátého studiového alba s číslem 5, tak se jmenovalo, a byla vydána v rádiích v květnu 98. roku, aby se umístila hned i hned na 12. místě, co nejvýše, a v roce 1999 získala cenu Grammy za nejlepší mužský rockový výkon a mimochodem vznikla z Lennyho Kravitze, který testoval zesilovač, jinč si přinesl do studia. Poté, co Kravitz zapojil dostupnou kytaru, začal píseň hrát a prohlásil, že poslouchal jsem, jak znějí různé akordy, jen jsem přecházel mezi A, C, G a D a v zápětí jsem říkal zvukaři, aby zapojoval mikrofony a začal nahrávat. No a v té době, kdy napsal vlastně Fly Away, tu skladbu, kterou jste doslyšeli, tak odevzdal i hotové album, no a jel bomby. Já říkám, experimentovat se musí. Stejně jako to by si dělal i Ronnie James Dio.

Dangar 6 a Noc, kdy nevídou hvězdy, jedna z písniček, která řádila také v hitparádě Rádia Hej na jaře, nedávno, myslím, vypadla. No, ale teď už pojďme, protože se koukám, že máme 13 hodin 45 minut. Já nevím, co děláte, já ani nevím, jaké venku počasí, musím se jít podívat ven. To znamená rauchenpauza, kafepauza, čurkopauza, já nevím, jaká pauza ještě pro mě, pro všechny, ale pozor. Teď jsem tady objevil jeden e-mail, který vám v závěru této hodinky ještě pustím, pak vás nechám osudu a přijdu v příští hodince, třeba skočit do bazénku, grilovat si něco. Ne, provokuju, samozřejmě, že provokuju, jak jinak. Tak napsal posluchač Dorn a takový zajímavý e-mail, člověk má z něho na jedné straně radost, na druhé straně mu nerozumí. Dobře, dobrý den, dnes slaví svátek, nic, nevíme kdo zatím, jo, ale tušíme, že Milan. A za pár dní šedesátiny náš kolega z práce, ale jméno, příjmení ani omylem. Přejeme mu všechno nejlepší a hodně zdraví. Tak na zdraví jsou lázně. Voskovec říkal, pijte na život, chlapi, jako neblbněte. A podepsáno, kolektiv zaměstnanců depa u řeky. Kolektiv zaměstnanců jakého depa a u jaké řeky, to už jsem se nedozvěděl. Já jsem zvědavý, jak stará Blašková, no ale každopádně tomu Milhouseovi, který má dneska svátek a za pár dní šedesátiny, zcela určitě udělá radost to, co vybrali, a tím je co? Česká verze Whisky in Jar, alias Svařák. Prosím vás, 35 stupních budete pít Svařák? To jste na hlavu!

0: Praze.
1: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Bylo 14 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

romancí je tu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vyprávět.

Taky jsem kdysi chtěl třísknout klíči a ukázat, že jsem muž a spal jsem venku. V blahé paměti kdysi dávno. Každopádně Panoptikon jste poznali také kdysi v hitparádě Na výsluní. Ovšem to je kapela, jedna z mála kapel v České republice, která má jenom dvě kategorie fanoušků. Buď je milují, nebo je nenávidí. Nic víc mezi tím není. A nejvíce brblají organizátoři, co to je, ježišmarja a podobně, ale každý je chce mít na akci, protože jsou tahákem a přitáhnou další. No zkrátka, dobře, tomu se říká skutečné dámy a pánové Waterloo. Ovšem, o tom půjde řeč už v následujících chvílích. Začala druhá hodinka Losma Stardo, zdraví vás Bastič. Bude to řeč o fotbale, o muzice a nějaké plky z druhé ruky. A nebo informace bez záruky. Ladíte rádio, hej, a jedeme v tom s vámi. Pokud stojíme v koloně, dejte nám pokoj, my s vámi být nemusíme všude.

0: je po všem, co?
1: Dámy a pánové, pojďme se podívat za fotbalem, protože národ je dneska úplně netrpělivý. Už dlouho jsme nezažili tak hektické utkání, neberu tu baráž jako takovou, ale jsme na mistrovství světa. Mně to připadá, že tam jsou na dovolené, sice jako odchod, pohodička, klídek, cestování. Jeden zápas, pak týden zase nic, jo. Další zápas, zase týden nic. Kdyby ho dneska prodělali ten zápas, tak samozřejmě tam budou ještě týden, pak půjdou na výlet do Mexika a můžou jít domů, že? Ale pro jednoho fotbalistu bohužel už šampionát u nás skončil. Jak to dopadne, nevím. Já se budu dívat určitě dneska na televizi, budu se dívat bohužel na tu televizi, která teď pláče, stávkuje, ale hladovku nevyhlásí, protože na té druhé se nebudu dívat na fotbal, kde mi do toho bude kecat z fotbalové znalosti nějaký ztracený Marek, jo, a to asi nechci vůbec, takže ve své podstatě se budu dívat, já se možná dívat budu z okna, to je úplně jedno. Ale myslím si, že ta smůla, která nás potkala, tak je trošičku klíčovější, než by se zdálo. Protože v podstatě sice trenér Koubek tvrdí, že se nehroutí, že netrpí žádnou depresi, že není nervózní a podobně a že se musí změnit jednak sestava, jednak i styl, proti, než jak jsme hráli s Korejci. Ovšem tady byl David Jurásek, který měl být podle všeho hlavním kandidátem na post levého obránce pro zápas dneska večer s Jihoafrickou republikou. Osud však rozhodl jinak. Levý bek pražské Slavie totiž má zranění stehenního svalu, které pro něj znamená předčasný konec na šampionátu letošním. Tak vlastně v podstatě, když náhodou to budou jenom 3 zápasy, tak přišel o 2. No a kdyby to bylo více, no tak samozřejmě je součástí týmu. Medaile ho nemine, co si budeme nalávat. To si myslím, že bude ale úplně jiný příběh. No, tak kdybyste náhodou chtěli tipovat, klidně můžete. Já jsem ale dneska nějaký divně skeptický.

0: co pak to posloucháte, Kryšote?
1: Rádio, hej, pane veliteli, bude tam pořád s Jirkou Bastou. A to je ale bomba.
2: Co je?
1: Prosím.
2: Říkal jste něco, ne?
1: Nic.
2: Ale ano, říkal jste, to je ale bomba. Buďte slušní. Buďte slušní.
3: I četníci v Saint-Tropez poslouchají.

Tož musíte uznat, že to bylo výborné. Samozřejmě Damněnky jste pozdali a Skladbičku určitě taktéž. Toto byla vlastně super skupina svého času a jejich debutového alba jste slyšeli právě písničku, takovou tu energickou baladu. A vlastně nejúspěšnější single z hlediska umístění v hitparádách a prodejů. Vystoupal dokonce na třetí místo v americké hitparádě Billboard Hot 100, což je první a jediný popový single skupiny v první desítce. Dosáhl také druhého místa v americké hitparádě Mainstream Rock Tracks a úspěch skladby pomohl také dostat se v žebříčku alb daleko výše. A mimochodem podle skladatele a druhého zpěváka Jacka Blaise prý to bylo o tom, jak někoho tak moc milujete a nechcete ho jen tak vyděsit, no ale pak řešíte další problémy, no zkrátka zase to byl text o lásce, buď ona ho má ráda, on ji nemá ráda, nebo on ji má ráda, ona ho nemá ráda, jež, COVID zraky. Žádné zraky, Škorpionc. To už není ježek, to už jsou babouci z západního Německa.

Co, přátelé, pracujete ve svém oboru s nejvyšší možnou zodpovědností, kvalitou a podobně, tak na to můžete pomalu a jistě začít zapomínat. Švýcarská pošta například vyhodila svého zaměstnance po téměř 42 letech služby za to, že doručoval balíky až k bytovým dveřím, nikoliv jen ke dveřím od domu, jak zněl pokyn vedení firmy. Já bych si chtěl popovídat na téma České pošty a jak voní osy. No, škod jejich balíky, to je parádička. Nebyl doma, basta. No, to je jasné. No, 59-letý Jean Daniel Taverny totiž nařízení porušoval vědomě, aby nedal příležitost prý zlodějům. Za dobrotu na žebrotu. Znám to sám a věřím, že i vy máte podobné příběhy. No, tak víte co, radši to ani nepište, poněvadž já si myslím, že by to bylo všichni by věděli. Vždycky sedíte, přijďte od 10 do 18, vám přivezeme balíček, vy sedíte doma jako trubka a ve finále dostanete dopis nebo papírek takový, že byl jste nezastížen a musíte si zajít na poštu.

Denver Hills a taková pohodička odpoledne nepřijde vůbec mi, že by to nebylo na místě. Jako přijde to k duhu. Ale co je teďkom zajímavý, je příběh, který se stal na Floridě. Tamní policisté na začátku tohoto měsíce zaznamenali velice pohodovou honičku, když před nimi ujížděl muž na motorce, která měla to nejlepší již zjevně za sebou. K drastickému překročení rychlostních limitů tedy v žádném případě nedošlo. Oni totiž, řekl takhle, policistka z noční hlídky si totiž všimla motocyklisty na stroji bez světel a registrační značky. No, zase tak úplně si ho nevšimla. Už dlouho předtím ho zahledla, totiž slyšela řev výfuku bez tlumiče, jako jo. Takže to opravdu motorka měla už, já myslím, že hodně věcí za sebou. No a pilotem značně zrezivělého stroje, který byl určen na rozebrání na díly, byl 33-letý Brian Schwartz z města Bunnell, který je tak podstatné. No a jel a ujížděl jim. On na výzvu policistů nereagoval a naopak se jim snažil uprchnout, a to i za cenu trýznivého upění svého umírajícího stroje z tohoto železného oře. Jemuž samozřejmě policisté dali hned přezdívku Blauvy Betty, ale ve své podstatě on ujížděl rychlostí 25 km za hodinu. To mi přišlo strašně vtipné a ve své podstatě jsem si říkal, já bych mohl zahrát nějakou písničku o motorce. A to není vůbec špatný nápad, přátelé. Jedna skladbička tady taková byla. Za bicími sedí dnešní zpěvák traktoru Capec a kytaru drtí dnešní baskytarista traktoru Karel Ferda. Skupina Wizard a 90. léta.

0: další, prosím.
1: Dobrý den, pane Trosko. Tak co vám schází?
2: Ale je to hrozný, paní doktorko. Já jsem úplně rozebraný. Mám hrozný deprese z toho všeho tady kolem. A takovejma návalama trpím.
1: Tak víte co? Já vám naordinuju ráno, v poledne a večer poslech rádia Hej.
2: A to mi pomůže?
1: No to víte, že jo. A abyste se dostali ještě do větší pohody, tak si dejte klidně pivko. Ale to vám bohužel pojišťovna neproplatí.
2: A co když nebudu doma?
1: To si můžete pustit i v mobilu na stránkách hejradio.cz.
2: No tak to je skvělý, paní doktorko. Díky moc a naschle.
3: Ráno, v poledne i večer. Poslouchej

0: dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, Four People, The Gardeners a další. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Denver Fest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio.

Kanadě, kterou tehdy vlastně opodovali Skid Row, když mají nového zpěváka, že už to bude na věky a tak dále, no už zase pryč a zase ho hledají a podobně a podobně. Zkrátka, dobře, my jsme v začátku třetí hodinky a to je ta nejkrásnější hodina, víte proč? Protože já končím jako v této hodině. No a pak už se budu soustředit na to, abych vyvenčil pejska, abych si dal všechno dohromady a připravil se na

něco jiného než na fotbal v 18 hodin. Ale poslyšte, já tady koukám na internet, jo, tak články si umíte najít taky, ale tady úsměvnou scénu zachytila bezpečnostní kamera v jednom domě v čínské provincii Fujian, kde v krátkém sledu za sebou uklouzli na rohožce hned dva doručovatele zásilek. Jo, když jsme zase u těch zásilek dneska. Jedno v celku, jestli vám nesou pizzu, nějakou jinou buchtu, anebo vám nesou nějaký ten balíček z toho vašeho oblíbeného tému, čemu, komu, promu a tak dále. A ve své podstatě, když to tak nalíčíte a uděláte, to není ale špatně, takhle si dělat legraci a mít kameru schovanou a pak se dívat, jak vám nesou pizzu, líh sebou na zem, jo? Když se podíváte, nese vám něco jiného, mrzk sebou na zem. Jako nic nepotěší tak, jako člověka, jako cizí neštěstí. Jsem teda toho názoru alespoň já, no, ale mohu se plésti. Já jsem taková škodobělá krysa, jako, no, nic. Pokračujeme dále, máme 15 hodin 10 minut, nějak to dobujeme a basta, co říkáte? Ať bacha.

vlastně skladbička, kterou znáte, že ji původně napsal John Lennon z jeho druhého studiového alba Imagine z roku 70. No a za Lennonova života nebyla vydána jako single, ale stala se mezinárodním hitem ve verzi vydané právě kapelou Roxy Music, kterou jste slyšeli v této chvíli s Brianem Ferrym. Tak toliko jenom pro upozornění, no a jdeme za další... Co by řekl, novinka, těžko říci. Jedna z klíčových postav heavy metalu, Kay Hansen, přijde totiž s novým solovým albem Born with a Hammer. Vyjde 18. září 26 u vydavatelství Air Music a naváží na jeho předchozí solový projekt. No a myslím si, že Hansen by neměl chybět v programu Rádia Hit. Co říkáte? Tak ho dáme, vyzkoušíme, s čím přichází a ochutnáme ho, ne? Co bychom? Či jsme cizí?

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

to byla 80. léta, kapela Vidiek, nechajte si ju. No a teď jsme zase v reálu, 3 minutky před 15:30. Nevšední případ řešili pracovníci švýcarského spolkového úřadu pro cla a bezpečnost hranic. Do oka jim padla dodávka, kterou řídila ženská, a zavazadlový prostor byla zcela naplněný kufry. Nic k proclení, vracím se z dovolené, hlásila řidička úředníkům. Ti měli podezření, že by zavazadla mohla obsahovat nějaké nedeklarované či zakázané zboží, drogy, zbraně, zvířata nebo jiné prostě nějaké položky. Nic takového. Jedno po druhém řidička všechny zavazadla vyndala z auta, aby je celníci mohli podrobit rentgenové kontrole. Kufry obsahovaly nejrůznější předměty, které nebyly zakoupeny v zahraničí. Turistka měla všechno pro osobní potřebu a zdržela je cirka asi 20 minut. No. Případu poutal pozornost na sociálních sítích, kde jeden z diskutujících přispěl anekdotou. Je to o muži, který denně přejíždí hranici na bicyklu tam a zpět a na zadech má vždy batok s pískem. Celník zavazadlo pokaždé zkontroluje a opravdu narazí jen na písek. Jemu to nicméně podezřele, a když měl poslední službu před odchodem do důchodu, tak řekl pendlerovi, zatraceně jsem si jist, že něco pašujete. Prosím, řekněte mi, co to je? Žadonil ze zvědavosti celník a pendler na něj se podíval a s úsměvem odpověděl, co jiného? Jízdní kola přece.

Jsem si jist, že jste Michaela Kiskeho poznali, Avantage charakteristický zvuk taktéž poznali, album Moonglow taktéž museli poznat, a kdyby náhodou ne, jste nepoznali, tak je to z roku 2019. Ovšem, jdeme za něčím úplně jiným. Kam jsem si to dal, nevíte? Aha, tady. Jsem si odložil takový poznatek, protože já jsem to našel na netu, tak se to musím, hned vám to musím začerstva říct. Já už vás tady masíruju nějakou dobu, co mi naučil kolega poslouchat jednu kapelu. Pustil mi jednu kapelu, jednu písničku, tam byla jedna hezká ženská, já jsem se zblázil a pak jsem zjistil, že ta písnička je úplně neskutečná. Jej hrát nebudu, nebojte se, už jsem hral od nich něco jiného. Ale vezmu, a ještě nevíte, o koho jde, že samozřejmě, tak to je správný, buďte napjatí. Kdo byl na Rock for People, možná už si bude trošičku jistý, když se vezme, co já tady pouštím, čím vás opruzuju, a že vlastně kapela Electric Cowboy, a už jsem u toho, je prostě současné době velkým fenoménem, který se na trhu objevil, a pokud jste na tom Rock for People byli, tak jste jejich show teda museli, já jsem, naposledy jsem viděl výborné show o Teleníkatských kovbojů, to byly blázni úplně na pódiu, to bylo show, to se člověk baví, to posloucháte očima a posloucháte očima a sledujete to ušima, jako jo, když na to přijde. No a právě, že Electric Cowboy se jim tak zalíbilo v České republice, že se rozhodli, že tady vystoupí ještě jednou, a to v Praze 24. února v rámci svého Trans Night World Tour, takže v O2 aréně Cowboy, které teď momentálně, protože oni tak míchají ten trash s tím big beatem a s těmi tanečními peckami z 90. a podobně dohromady, takže pump it, pump.

0: říkám si, co chci, hraju si, co chci a basta.
1: Co jsi to říkal?
0: Nic, to já jen tak.
2: Jirka Basta, neohrožený rocker.

Když říká slovy klasika, a my jsme chlapci, žijeme a nás už práce nebere, my musíme makat, ano, dámy a pánové, čas nejvyšší nakloněný, 18. hodina, ta bude jasná pro mě, fotbálek, a uslyšíme se zítra a výjimečně už od 10. hodinky, takže krásný zbytek dnešního dne a užijte rádia, hej.

Nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.

0: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
2: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
3: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
6: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
5: Cajda Šrot.
6: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
7: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot, po celý rok.
8: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
2: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rockové právní služby v rytmu nejlepší rockové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo Pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
9: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci. Názory a rady skutečných odborníků. Investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno.

0: hudební festival Denverfest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Moderuje Tomáš Matonoha. Přespat můžeš přímo ve vinohradu a udělat si svýho malýho vinaře. Bohaté občerstvení z Farmy Pálava. Prvotřídní vína od vinařství roku Vican. Pivín, co ti stáhne kyselinku. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Potkej své oblíbené herce. Pozor, omezená kapacita vstupenek. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Ve spolupráci s oblastní charitou Břeclav. Denverfest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Bylo 18 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
7: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
8: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
9: Doňa Mimoňa sleduje pořad sama Doňa.
10: Pořad pro venezuelské ženy. Ten opravdu miluji.
11: Tibiridam, tip-tirap, tip-tip-tam, tup-tiram-tam.
12: Tak, milé dámy, to byl náš první host, milosrdná sestra, jeptiška řádu Chlupatýánek. Ještě jednou si připomeňme, že jsme se dozvěděli, že tyto sestry vyznávají 11. přikázání jejich patrona, svatého Chlupatýána, které zní... Neoholíš. Ještě jednou vás, milé divačky, zdraví Hanka Hermánkosová
13: a Alena Zapolárnická. Hezký den. Na předešlý rozhovor přijde navázat náš další host, profesor teologické fakulty, karakaský arcibiskup. Pan profesor už je tady ve studiu a vy vidíte, že my bychom se měli maličko opravit. Viď, Haničko.
12: Ano, Alenko, my na vás, pane profesore, prozradíme, že máte, jak divačky vidí, od narození nepřirozeně velká ústa, čili pisky. Čili vy jste spíš takový arcibiskup. Nebojte se, nejsme zlomyslné, abychom se vám smáli.
13: No tak, Haničko, kontroluj se.
12: Promiňte.
11: Ty-dam, ty-vy-dy-dam, ty-ty-rap, ty-ry-ty-ptam, tup-ty-dam-dam.
13: Pane arcibiskupe, teda pane profesore, než nám řeknete o životě a díle svatého Chlupatýána, prozraďte nám a našim divačkám, co vlastně přednášíte na vaší teologické fakultě.
14: Podívejte se, dítě.
12: Promiňte, pane profesore, je to od vás hezké, že tady Alenku oslovujete dítě, ale ona sama už má doma dvě dítě.
14: Promiňte, to je ze zvyku, dítě. Ale k vaší otázce. Já už jsem jako malý ministrant nosil panu faráři kadidlo, takže kadění mě provází celý můj život. Čili přednáším studentům na teologické fakultě, jak správně kadit.
13: Oh, promiňte, pane profesore, to mě zajímá. Já jsem totiž jako malá také v kostele kadila.
12: Zadrž, prosím.
7: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
0: Pět, čtyři, tři, dva, jedna. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice.
15: Dobrý den, Svět vítám vás financí. Ve studiu. Máme tady zase příjemného hosta, opět je to Stanislava Lišková ze společnosti Partners a dnes si budeme povídat na trošičku jiné téma. Dnes bychom si rádi zeptali paní Liškové, se kterou jsme si posledně tak krásně popovídali o hypotéce. hypotéce, tak dnes bych se chtěl zeptat, jak se vlastně hezky chovat k těm financím, abychom jim trošku rozuměli do hloubky. Protože všichni umíme utrácet, ale málo kdo si uvědomuje, že se s těmi penězi musí i trošku pracovat. Takže předávám slovo paní Stanislavě.
2: Dobrý den, zdravím posluchače. Ano, to jste řekl moc hezky, umíme utrácet. Peníze jsou kulaté a proto se velmi rychle rozkutálejí. A utrácení je dneska extrémně snadné. Platíme mobilem, kreditní karty nám nabízí v naší bance, pokaždé, když tam vejdeme dovnitř. Různé splátky, různá předplatná a tak dále. Reklamy v televizích, nečekejte, pořiďte si hned.

0: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: Když si tak hezky povídáme, napadlo mě téma, hodně teď často zmiňované, i vy jste to říkala, že spoustu lidí si žije nad poměry. Co to vlastně znamená žít si nad poměry?
2: Žít si nad poměry neznamená, že chodím do luxusních restaurací a obědvám na stříbře. Žít si nad poměry není urážka, to je matematika. A nejde o absolutní výši příjmu, ale o poměr výdajů k příjmům. A žít si nad poměry znamená, že můj životní styl neodpovídá mému příjmu. A žít si nad poměry může člověk s 15 tisíci i se 100 tisíci. A já vím, že se to jako řadě lidí strašně těžko chápe, když mají fakt jako nízký příjem. Ale jejich výdaje převyšují ten příjem, když jim někdo řekne, že si žijí nad poměry. Protože oni mají pocit, že ne, protože mají starý ojetý auto, prostě nebydlí tak, jak by chtěli bydlet. Ale je to opravdu o těch výdajích. A nebo obráceně, jo. Já si vybavuju klienta, to byl ajťák, dobře, je to pár let zpátky, a ten měl nějakých 15 tisíc čistýho. A on co půl roku volal, že má na spořícím účtu nebo na běžném účtu nějak jako moc peněz a kam to jako zainvestujeme. Že mu furt peníze zbývají. A já si říkám, jak ten kluk to jako dělá, jo. A pak si vybavuju jiného klienta. Ten byl sám, žádný závazky, žádná rodina, žádný děti. Měl asi 60 tisíc čistýho a ten mi tvrdil, jak nemůže odkládat peníze, že nevychází.
1: To je zajímavé.
2: Jo. A tohle je přesně o tom. Jo. To znamená, jak vlastně vypadají moje výdaje k poměru k mým příjmům. A žít nad poměry znamená, že moje výdaje převyšují moje příjmy. A protože peníze neřeší, co si zasloužím, ale co mi jako vychází, na co mám.
1: To znamená, je to o nějakém nastavení mantinelů, který by si člověk měl udělat.

0: Přesně tak. A bohužel, jako je dobré se nebránit přijmout tu myšlenku, že i když mám příjem, který není třeba ani průměrná mzda, tak pokud nevycházím se svými výdaji, tak si žijí nad poměry. A může to být i třeba jenom o tom, jak bydlím, že jsem prostě v nájmu v 3+1 a že mám nájem 20-25 tisíc měsíčně. Jo? OK, tak abych si nežil nad poměry vzhledem k svým příjmům, tak třeba mám být v nájmu za 16, za 18, v 2+KK. A pořád jsou tam vlastně dvě cesty. Buď snižuju svoje výdaje, což je to teďka, co jsem zmínila, anebo navýším svůj příjem.
1: Výborně, děkuju.

0: Tohle to je, myslím, velice zajímavé téma a já si myslím, že bychom u něho ještě chvíli měli zůstat a trošku ho rozebrat. Pojďme si říct, co to vlastně konkrétně znamená.
1: Já když jako zopakuju, tak v případě, že příjmy a výdaje mám na hraně, tak v zásadě jsou dvě poctivé cesty. Snížit ty výdaje, ale ano, omezovat se a tak dále není něco, co do čeho by se člověk hrnul. A samozřejmě, že taky záleží na situaci, jestli snižuje, dejme tomu, svůj nadstandard a luxus někdo, kdo právě má těch 50 tisíc a tam by se dali najít cesty, že nemusím chodit každý den ven na večeři, že bych si třeba mohl vařit doma a neutrpěl bych žádnou jako velkou újmu. A jiná situace je, když se matka samoživitelka sotva vycházím, už tak mám co prostě dělat, tak kde jako mám ještě jako snižovat. Takže pojďme se nebavit o extrémech, pojďme se bavit, dejme tomu, o nějakém průměru. O logice té věci jako takové. To znamená, buď snižuju teda ty výdaje, anebo navyšuju ten příjem, což je jakoby vlastně další ta cesta OK. V případě, že takhle nevycházím, je to na hraně, jaké mám možnosti vlastně zvýšit ten příjem. A je to o tom vlastně nehledat zkratky, jo, neuchylovat se k něčemu takovému, jakože, tak já budu sázet, nebo nechám se zblbnout a koupím bitcoin, protože to mě vystřelí do nebes, jo, jak na tom jako hrozně trhnu. Zaručené investiční typy, to znamená, tamhle někdo slibuje garantovaných 15%, to jsou fakt zkratky, jo, a zkratkou to nevyřešíme. To, čím to vyřešíme, prostě ta finanční stabilita fakt vzniká nudně. Jo? Vzniká nudně, to znamená, navyšuju příjem, navyšuju svoji kvalifikaci, snažím se získat lepší práci, přestěhuju se za prací někam jinam a opravdu pracuji na té své hodnotě na trhu práce, na zvyšování toho svého příjmu. Ta finanční stabilita vzniká disciplínou. To znamená, že si někde něco nastavím a snažím se disciplinovaně to držet. To, že mám rezervu, že nekončím na nule. A hledám vlastně ten způsob, jak třeba i předejít takzvaným emočním nákupům. Jo? To znamená nemít ty peníze na běžném účtu, ke kterým mám platební kartu, mít je odložený někam jinam, ke kterým se rychle nedostanu, musím tam udělat nějaký převod minimálně, až do druhého dne se k těm penězům dostanu, ono mě to třeba přejde, že to, co jsem viděl v té výloze, a to jedno, jestli je to motorka, nebo jestli je to kostýmek, jo?
0: Nebo kabelka.
1: Nebo kabelka, jo? Aby tam nebyl ten emoční nákup. Jedno z fakt výborných pravidel je otočit mentalitu v tom smyslu, nejdřív utrácím a až podle toho, co mi zbyde, tak vytvářím rezervu. Otočit to obráceně. Mám nějaký plán, někde s nějakým finančním poradcem jsme ho dali třeba dohromady. Po výplatě mi odejdou trvalé příkazy, rozpošle se to do těch obálek, obrazně řečeno, držím se nějakého pravidla, kolik to má být, nějakého poměru k těm svým příjmům a utrácím až potom, až to, co mi zbyde. To je třeba jedna ze základních věcí, jak je fajn o tom přemýšlet a jak vlastně sám v sobě vybudovat tu disciplínu.
0: To jste řekla moc hezky. Doufám, že se spoustu lidí poučí a zkusí si tuhletu metodu.
2: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

0: S vámi se moc hezky povídám a jenom bych se chtěl teda ještě zeptat na takové téma, co vlastně si můžu představit pod pojmem zdravé finance?
1: Zdravé finance znamená tvořit rezervu, investovat a mít spotřebu pod kontrolou. A to, jak poznám, jestli mám spotřebu pod kontrolou a jestli směřuju k budování majetku, k zvyšování hodnoty svého majetku, pracuji na nějaké své finanční nezávislosti, naplnění si snů, chci bydlet a tak dále, chci se mít dobře, tak to poznám, pokud se přidržím jednoho základního pravidla. Neříkám, že ho všichni musíme plnit hned na 100%, ale aspoň o něm vědět a mít tu tendenci se k němu přibližovat. A je to takzvané pravidlo 10, 20, 30, 40. Tyhle čísla, když sečtete, vyjde vám 100 a 100% vlastně příjmu. A jak mají být ty příjmy ve výdajích rozloženy? 10 znamená, hele, 10% mých příjmů by mělo jít na tvorbu krátkodobé rezervy. Takový to, kam sáhnu rychle, když se rozbije pračka, myčka. Takový ten klasický vtip, víte, co udělá sušička, když se vám rozbije pračka a lednička? Rozbije se taky. Jo? Tyhle věci se dějí zaráz. Takže pak už to nějak jako zasahuje do financí. 20% má být na tvorbu dlouhodobé rezervy. To je to, že pravděpodobně stát nebude mít na naše důchody, takže je na ně potřeba začít myslet už v mladém věku a prostě co si nenaspořím, to mít nebudu, když to hodně zjednoduším. Jo? Nebo že chci jednou bydlet, to znamená mít peníze na tu akontaci a tak dále. Takže to je 20. 30% je to, co mě stojí bydlení a je jedno, jestli je to nájem nebo splátka hypotéky. A 40% je ta spotřeba. Musím jíst, musím se oblékat a tak dále. Případně tyhle ty dvě poslední položky můžou být otočené. Pokud žijí v místě, jako je Brno nebo Praha, kde je prostě bydlení fakt jako drahý, no tak hold, to bude 40% mých příjmů, ale pak by bylo fajn tu spotřebu stáhnout na těch 30. Protože tohle to vlastně pravidlo říká, 30 a 40 dohromady je 70, takže to jde pryč, to jde ven z mých příjmů. A 30%, těch 10 a 20, by měla být vlastně ta odložená spotřeba. A ta zajistí to, že se zvyšuje hodnota mého majetku, že buduju majetek a že pracuji na své finanční nezávislosti. A pokud se snažím tohodle pravidla přidržet nebo se k němu aspoň přibližovat, tak vlastně my říkáme tomu pravidlo, zlaté pravidlo finančního zdraví. A nemůže se mi stát, že budu žít nad poměry, protože to, že žiju nad poměry, znamená, že mé výdaje nejsou těch 70%, ale že jsou třeba 99% a mě nezbývá ani jako vlastně prostor na to, jak vytvářet rezervu.
0: To jste řekla moc hezky. Děkuju.

0: Ještě než se rozloučíme, mám konkrétní příklad pro naše posluchače. Moje 18-letá dcera by určitě taky ráda věděla, jak se s těmi financemi poprat tak, aby dokázala rozdělit všechno tak, jak jste tady zmiňovala.
1: Mm-hmm. Jo. Já poslední dobou mám hodně schůzek se zletilými dětmi mých klientů. A když my máme jako s klientem servisní schůzku, tak já říkám, hele, a teď si jako vidím, že tady vlastně ty vaše děti už dorostly, že jim jako 18, třeba i ten váš případ, a vlastně ptám se jich, jestli už je ten jako správný čas se s nima bavit o financích, jestli jsou pořád ještě jako hodně dětští a jsou takový jako závislí, anebo jestli jako už mají tu tendenci třeba nějak jako vyletět z hnízda. Klienti na to jako rádi slyší a říkají, no já jako plně nevím, nejsem si jako jistý, já se jako doma zeptám, mi to tak jako načetnem. A obvykle se ozývají, jo, je by to zajímalo, chtěli by o tom něco vědět. A já vlastně mám tady s těmihle zletilými dětmi ty schůzky, které nejsou o tom, že teď začneme někde něco plánovat, nějaký sáhodlouhý finanční plán, že pouzavíráme nějaký produkty a začnou, oni jsou na škole, někteří jsou na střední škole, někteří jsou na vysoké škole, příjem nemají, možná mají nějakou brigádu a tak dále. Ale já jim vlastně ukazuju, o čem je finanční plánování. Máme prostě schůzku, kde jim jako zvědomují, co všechno můžou ve spolupráci se mnou získat, co můžou čekat. Ukazují mi jako obrázky, prezentace a tak dále. A v zásadě jim říkám, hele, mně stačí, když jako si zapamatujete jednu jedinou věc. A je to takový domeček a ten drží to pravidlo 10, 20, 30, 40 a ukazují jim vlastně, že nejdřív mají odejít ty trvalý příkazy a pak má být ta spotřeba a říkám jim, tohle, když se budete pamatovat, tak to bude jako úplně stačit. A pro mě velmi příjemným překvapením je, že tady ta generace Z, oni na to slyší, oni se o to zajímají. Možná, že do nějaké míry je to i způsobeno tím, že vlastně jejich rodiče se o tom doma bavili. Oni ví, že vlastně rodiče mají někoho, kdo jim takhle s těma financema radí a přijde jim to jako normální a běžný. A vlastně tímhle s tím mým rodiče jdou i tím osobním příkladem. A vlastně je to takové jako hezký pokračování té spolupráce už vlastně jako mezigenerační. Já jim vždycky říkám, hele, jako nemusím já být váš poradce jenom proto, že jsem poradce jako vašich rodičů, ale já za to samozřejmě budu ráda. A tohle je vlastně to, co byste měli od finančního poradce čekat, jak vás vlastně provede tím finančním životem a bude vám tím parťákem a umožní vám vlastně všechny ty sny si splnit.
0: Takže pokud hledat parťáka, tak jedině u Partners. Já vám moc děkuju za dnešní rozhovor, bylo to velmi milé a budu se těšit na další pokračování. Naschledanou.
1: Já taky děkuji za pozvání a naschledanou.
2: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

Hezké a příjemné proslunění slunečního odpoledne, spíše už podvečer. A od mikrofonu Rádia Hej, když právě začíná dneska čtvrteční pořad Starých desek, vás zdraví a vítá Honza Kulík. Dnes se dáme do Starých desek, tak důležitá věc, a chtělo by to nějaký odevírák, pokud možno teda starý, pěkný, dobrý, tak dám asi Pink Floyd, jo. Tak už to jede.

Tak to bychom měli Pink Floyd a Odebírák Podvečera. Odebírák Podvečera, vydržte mi chvíli. Já ho zrovna tady doluju ze záložního disku. Měl by být hezký, protože začneme rokem 1942 a to se narodil 18. června Paul McCartney, nebudete tomu věřit, tak to zkusíme, co to udělá. A když Paul McCartney, tak skutečně asi něco pěkného. Já tady něco vylistuju, co by mohlo stát za to, jo. Vydržte mi chviličku a už by to tam jako mělo být, no. Tak. Paul McCartney, vybereme něco, z jeho alba REM, to byla krásná deska, milí posluchači. Co bychom vybrali? Třeba dejme tomu Na zadním sedadle mého vozu se to jmenuje. Úžasná kompozice. Tak tady to máte.

Tak to byl Paul McCartney a my se podíváme na dalšího umělce, kterýho bychom tady mohli mít. Zkusím. A mám tady potom, ale to se budeme muset vracet kousek zpátky, než najdu desky. A najdu tady dokonce Guns N' Roses. A to se v roce 63 narodil Dizzy Reed. Tak bychom to mohli zkusit. Nějaký dány pěkný, že jo? Třeba tuhle záležitost zajímavou. Tak. Rajský město, co vy na to? Dáme to.

Pak tady mám rok 1948 a od 18. června Columbia Record začíná s masovou jírovou gramofonu na 33 a 1 třetinu otáčky a na jednu stranu desky se tak vejde až 23 minut muziky, což je velký pokrok. U Šelaků, když jste tam nacpali 5 minut, tak jste byli rádi. A pak už museli být takový ty velký masivní desky, tam šlo ještě o 2 minuty víc, ale nic moc. Tak posuneme se do roku 1950, vinily tady hrajeme furt, tak nemusím dávat ukázku. V roce 1950, 18. června, se narodil Rod the Earth. Rod the Earth, ten hrál u roli Galatera v jeho bandu, tak bychom si, to je hezkou hudbu dělali, hoši.

A máme tady rok 1953, to se narodil 18. června Jerome Smith. Jerome Smith, to jsou Casey and the Sunshine Band. To byla zajímavá kapela.

A pak tady máme víceméně vzpomínku. Dneska ve čtvrtek 18. června by oslavila narozeniny Zuzka Navarová. Tak si ji zahrajeme.

Tak to byla Zuzka Navarová, jsme vzpomněli, pokračujeme dál. A já tady vidím zajímavou kapelu, která by se nám taky do kalendáře hodila. Tak bychom mohli dát v roce, já vám hned řeknu, v roce 1977 od 18. června Single Dreams od Fleetwood Mac dosahuje vrcholu americký singlový hit parády. Tak dáme singlík Dreams. Tak tady ho máte, no.

A mám tady jednu extra záležitost z roku 66. To se 18. června narodil Lou Fanánek Hagen, vlastním jménem František Moravec. Tak zahrajeme.

Tak to bychom měli. A což punk. Pak tady mám takovou věc, která by vás mohla taky zaujmout. Dáme si pistole. Já docela v takový pohnutý souvislosti, protože mám takovej dojem, že 18. června 1977 Johnny Rotten a Paul Cook ze Sex Pistols zachlastali v nějaký hospodě v Londýně, která byla hned u takovýho parčíku. A když šli v pozbuzený náladě domů a prospěvovali si, tak si tam na někdo počkal a strašlivě zmlátil oba. No to je takový stinná tvář show businessu, no. To jako dostanete ani nevíte jak. No a když už máme ty pistole, tak si je dáme, no, teda. Něco hezkýho od nich. Stane se to, no, to. A všeobecně platí, že muzikanti se nebijou, co na zábavě, no.

A pak tady máme ještě rok 2000, dokonce dvakrát, ale jednou to hrát nemusíme. V roce 2002, 18. června, poprvně, tedy první datum 18. Billy Joel, takový slušný člověk, pianista, zpěvák, umělec, a skončil na záchytce. A následně na protialkoholní léčbě, no tak stane se to. No a v roce 2002 podruhý nabídka YouTube 18. června, která může odvrátit demolici nahrávacího studia Hanover OK v Dublinu, není vyslyšena. Jo, developeři, vy znáte to. A takže zaniklo studio, kde kapela natočila materiál na dvě klíčové desky, z toho jedna z nich byla Pop, se jmenovala, a jí zrovna nemám, tak si pustíme něco jiného. A to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 18. červen všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Na nic si nehrajem, no to vždycky musím doříct. Mám tady Vladěnku, ale Vladěnka bude až po devátý. Pak tady mám Kubu z Louňovic, ten bude taky až po devátý. A Kuba byl první dneska, Vladěnka nebyla první. A co bychom si dali? V kalendáři nebylo přebítlsováno dneska, tak bychom to mohli dohnat trochu, už teda jako mimo kalendář, jen tak jako dobrou zmínku. 18. června, a teď vám neřeknu vždy, protože jsem kalendář zavřel, ale prostě 18. června někdy v 80. nebo 90. roce byla vydražená za strašný peníze, byl vydražený za strašný peníze rukopis písně od Johna Lennona, originálně ručně napsaný Den v životě. To bychom si mohli pustit, to je fakt dobrý, no. Ostatně je to Seržant Pepř, to je kultovní deska.

Tak to byl závěr Seržanta Pepře. Ještě jsou tam takový zvuky na konci, ale to jsem vypustil. O tom jsme tady mluvili několikrát. Vítěz Frýdků říkal, že když máme ty starý desky, třesky, plesky, že bychom mohli dát Špinavý ráj chudých od Péti Nováka. To je dobrá věc. Taky mu to hned zakázali.

Beethoven's, tak co bychom dali dalšího? Já tady mám přání od P6, ale to musím prohrabat archiv. Taky dobrá zpráva po 9. hodině pro Mišoše. Já jsem to nějak dal dohromady s těma Ironama, že to přehrát půjde. Ono je to dlouhý, ale to k tomu se dostaneme po starých deskách. Tak co tady máme dalšího? Richels Brothers, jen tak jako, aby řeč nestála, to bychom mohli.

Tak a máme tady přání od pana Jindry z Janova. Vašek Necká, z jeho prvního alba z roku 69. Tady mám telefon 39 142.

v oblohu potáhne mrak, až bude ti v samotě ticho řvát do uší, z tvých nadějí zbyde jen vrak.

Jak jsem říkal, přání tady máme od P6. Jedná se o holandskou, dneska už neexistující kapelu Light, která byla docela dobrá, tak zdravím P6. A zkusíme to, no, co to udělá. Dáme mi to práci najít, přehrabovat tady ty vinily starý.

Tak to byly Light. Píše mě Tomáš ze Zubrnic, že by rád slyšel Janu Kratochvílovou Smaragdový Lazy, to je už myslím z té doby, kdy ona si říkala Jana Pope. Jinak ten dotaz tady píše na Špinavý je chudý kraj. Já jsem tady řešil název, snad jsem se nepřeřekl, jo, správně na desce je Špinavý ráj chudých. Takhle, to je na singlu, tak je to správně. Ten název té písně, ale jistý je to, když jsme u tohohle, že Špinavý je rudý kraj. Tak já jsem to hrál v roce 71 v takovém zavedeném podniku. Chodili tam hodně lidi, byla to příjemná hospoda, mohl bych ji jmenovat. A ona už dneska neexistuje, tak to není skrytá reklama. A na Nové se to jmenovalo ten podnik. Ne na Nové, na Poště. A u nás, ve Hlašimi. A tam jsem hrál Špinavý ráj chudých a napadlo mě taková věc, možná, že vzniknul první remix v historii DJingu, protože v té době se hrálo jak z desek a teď desek nebylo tak zrovna zase hodně, hlavně cizích, tak se hrálo i z pásků. Jo, to nakrátce z toho nestřílelo moc těch autorských práv, dneska by to nešlo, že jo. No a mě nenapadlo nic jiného, než do toho Špinavý je chudý kraj, jak tam běží ta mezihra varhaní, že jo, tak jsem měl na pásku natočený projev Vladimíra Iljiče Lenina, co je to sovětská moc. Jo, ten projev existuje z roku 1920, já mám v archivu pár osobností, jako hlasy, mě to taky zbývá, mám Tomáše Baťu a takový lidi, že jo, Edisona, jo, Tomáša Edisona, a i toho Lenina, když už teda to. A tak jsem to, shledal jsem to velice vtipným a pár lidí se tomu zasmálo, jo, jak tam Lenin mluvil do té muziky, co je to sovětská moc, a ovšem druhý den jsem byl předvolán k podání vysvětlení a někdo se o tom někde zmínil, nebo tam někdo byl služebně, já nevím, a bylo dohráno. Až do roku 89 jsem se nevrznul. Jo, vyjma nějakého soukromého mejdanu. Tak jo, tak dáme tu Janu Pope, Janu Kratochvílovou. Zdravím Tomáše Zubrnického a zdravím taky P. Šasku, který si vybral tuhletu krásnou věc.

Tak to byla Jana Kratochvílová, Jana Pope, jak si pak říkala později, Jana Pope, no a mám tady přání od Radka. Radek by rád slyšel nějakou perličku od Blue Effectu. No, abych mohl třeba sahnout třeba po, když tam ještě s nima hrával Jelínek, jo, ale on pak umřel, jo, a to je takový jako hodně jazzový, ale a konkrétně, když se podíváme, tak vyšla někdy v roce 70, na přelomu 69-70, vyšla Meditace, album Blue Effectu, tam je spoustu krásných věcí, je tam nádherný blues, jo, tuším Blues About Stone, kamenný blues, ale to tady občas hraju v bluesových večerech, ale mohli bychom zkusit třeba Paměť lásky nebo něco takového, jo. To myslím snad odevíralo tu desku, mám takový dojem, a oni měli ještě pár singlů, který vyšly, nebo jsou jako rarity, jako třeba bluesovku I've Got My Mojo Working, a to je klasická bluesovka, standard téměř. Ale tu Paměť lásky bychom mohli dát, tam je Radim Hladík, protože Radek by rád něco s Radimem Hladíkem, tak ho dáme, no. Tak kde? Hrajeme nebo nehrajeme? Nehrajeme. No, to se musí s deskama opatrně, jo. A hlavně se trefit do té drážky.

večer, který lehon se schoulený pod křidelka tmy, co si dělal před 10 000 lety, láska ano, tak jako vzpomínají sochy svůj ohnivý počátek kamene. Víš, co se stalo před 1000 vteřinami? Dokážeš číst mezi stíny své paměti? Pamatuješ, jak se ohni zachtělo stočit se do klubíčka a vznikla země? A nebo už pamatuješ čas, který přijde? Ten čas, který se rodí teď z milování vteřin, protože láska je věčná.

Vzpomínáš na všechno, co stačilo postihnout tento svět. Vzpomínáš na tu horu, na jejímž úpatí stojí slepec s orlem v náručí a jeho pohled vidící skrz neprostupnost předmětů bratvar života, do kterého se vracíme ve spánku. Vidím, jak se ve svém pohodlí z plastické hmoty snažíte vyhnout slovům věčnost, čas, život. I když přísáháte na lásku při vší něžnosti,

0: lásku, která jako jediná na světě zůstáváš stále nezměněná ve vzpomínkách větru a slunce. Potkáváš sebe v hudbě tak, jako hudba v tobě potkává melodii.
1: Meditace je pěkná deska. Vydešte mi, jen co to tady vyřídím. Meditace je jako pevná pěkná deska a hlavně jí zastavit. Protože jedinou vadu má na kráse to, že jsou tam strašlivě sejmutý bicí, ale to je technická záležitost. Já tady mám posluchače, dám, co dáme, Falko, a já tady vyřídím hovor telefonní.

Tak za chvilku budu muset mít přání, tak to doufejme, že najdu včas. A teď, než najdu, tak tam pustím něco z těch starý dobrý třeba. Zkusíme, jo. Starý dobrý Beatles, to jsme tady, dneska jsme měli v kalendáři, ale mohli bychom dát Honey Pie z alba, z dvojitýho alba bílýho, a já jdu najít to přání.

Teď tady mám, koho tady mám? Mám tady přátelé z Aten, to jsou pravidelní posluchači, kteří hodně volali, když byli na výletě v Atenách, z Benešova, teda zdravím do Benešova, pro celý Benešov vybrat něco veselýho, s Jirkou Schellingerem třeba jsme se tak nějak domluvili. Já jsem tady vybral, když Jirka Schellinger hrál na libereckých výstavních trzích někdy v 70. letech, tak to má zboural publikum úplně. Tam měl pár hitů, jako třeba Kupte zvíře, nebo Dělám hudbu. Oni jsou to předělané věci zahraniční, že jo? Ale fakt dobrý. Tak dáme Dělám hudbu, docela dobrý. Tak zdravíme do Benešova a pouštíme.

A jinak v 70. letech tohle byla docela povedená taškařice, že jo? Ono se zase v rádiu tak moc dobrých věcí nehrálo, pokud pamatuju, že jo? Maximálně tak hudba hrajeme ranní směně, takovýhle šílenosti, jo. Marcelka z Pražský kotliny dává Michala Prokopa a Framus Five, ty skámen. Já mám takový dojem, že to bylo i na kuřeti v hodinkách, a mohl by jsem se mýlit třeba. Jo, tak to dáme, Framus Five, ano, správně. A pozdravy posílá Marcelka z Vyhřáté Matičky Prahy. U nás bylo taky hezky.

Tak zdravíme ještě jednou do Prahy, Marcelku, a pak je tady Monika v z Kotelny. Monika v Kotelně má poslední přání dnešní starý desek, protože už je hodně hodin, a dává Alchymistu a Jirku Schellingera. Takže Jirka Schellinger ještě jednou, a to je pro dnešek ze starých desek všechno za týden zas.

0: Tak, co myslíte, stihneme hodiny? 9, ale je to... Páno, je to, to jsou vteřiny, to je jen tak, tak. Je to přímo na hraně. 21, zkusíme to, snad to projde.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Rádio Hey. Rádio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
0: Tak se podíváme, co tady máme. Máme tady pár věcí, ale dneska to bude fakt nabitý, jo? Protože po mně jde, Péťa zlámala rokový diamanty, tak to musím nějak decentně. A mám tady taky pro Míša Šety a Irony. Tak, Libor Mnichovický. Halo, halo, zdravím do Mnichovic. Svět jsou báry, Plexis,

Svět jsou váry a je tady Kuba Zlouňovic a paninka z taxíku. Fámu od sester dáme. Zdravíme do Lounovic. Tak to zkusíme, co to udělá.

U školy je fáma, to je rozkošná alba. Jmenuje se to Lihová škola umění, to album. Moc se starý, můžu doporučit. Pak tady mám pana Jindru z Janova, mám takový dojem. A pan Jindra z Janova, a teď nevím, jestli pan Jindra, nebo náš posluchač, co máme ve Frýdku místku, jo, Vítě z Frýdku, já jsem si to nenapsal, no, taky, co si nenapíšu, zapomenu, ale ať ten nebo ten, tak chtěli Morčata na útěku, tady je to trošku problematický, aby jsme mohli vybrat od Morčat na útěku, když je před 10. hodinou, že jo. No, tak oni některé věci od Mačarce nenechají hrát ani ve 3 ráno teda. Jo. Jedině, že byste měli pod okny dělostřelbu nějakou, ale jsou věci, které bychom mohli, alimenty třeba. Tak to dáme, to je takový veselý.

Tak tady jsme měli Alimenty, Roková zóna, Sirčany, Roková zóna, za chvilku Vladěnka taky. Roková zóna, Sirčany tady má Džuda. Zdravíme do Sirčany.

Vladinka i s holkama Vladinka teda posílá s děvčatama pozdraví manželovi a moc na něj všichni myslí, plus kapela Dimitri.

A za chvilku tady byl slíbený dárek pro Mišoše ze včerejška, že jak jsem to zřešili, tu dlouhou skladbu. Hedvika ještě tady bude před Mišošem a Hedvika dává Pojď se mnou lásko má, od kapely Poletíme pro mě a pro Vaška. Tak posíláme.

Tak to byli Poletíme a slíbil jsem Mišašovi ty Irony. Včera jsme to nedali, za jedno to bylo dlouhý, za druhý už se to nevešlo, ale dneska se to snad nějak vejde. Tak zdravím Mišaše, našeho stálého posluchače, a posílám.

the start.

Tak zdravím Vyšoše, dneska se to povedlo, zaplat vám za ty dary. A teď ještě teda zkusím, ještě tady mám dva zákazníky, snad se to povede, no, snad se vejdeme do času. Vydržte mi chvilinku. A mám tady Tomáš 46, zkusíme, Paďour dává dogu. Píše, že zítra vyrážejí na východ, takže uvidíme Route 66. Nebudete tomu věřit. Tak to dáme, no, Route 66. Zítra vyrážíme na východ, tak ať se za týden vrátíme v celku a můžeme se zase v klidu posedět u našeho rádia, hej. Tak jo, písničku posílám.

Tak a mám tady Tomáš 46, ten dává Places Over, tak zkusíme a když vyjde čas, jakože to vypadá, že asi vyjde, když vyjde čas, jakože by měl asi zřejmě vyjít, tak by se ještě v Praze vešla Metalička pro rockery ze Slap a připojený okolí. Tak ten Tom 46, co nám dneska přines, jsme na něho zvědaví.

0: Tak to bychom věděli, milí posluchači, a já vám poděkuju za poslech. Nedá se svítit. Já vám tedy poděkuju za poslech a budu se těšit, kdy měli bychom se slyšet v sobotu o Velký sobotní rok on air od 19 do 23 hodin, jak bývá každou sobotu zvykem. Tak tedy, jak jsem říkal, děkuju za poslech, mějte hezký zbytek čtvrtka, mějte se fajn a potom důležitá poučka, víte, na to se nesmí zapomenout. Důležitá poučka, jak říkáme na hejku, jo. Držte vlnu. Tak tam vyšel mě jingle, to si představte, tak to zkusíme ještě jednou. Jo, když se nepovedlo jednou, povede se po druhý. Tak přátelé, jak jsem říkal, hezký zbytek čtvrtka, užijte si ho a důležitou poučku, prosím, nesmím dodat. Důležitou poučku nesmím dodat, jak jsem říkal, a hlavně, jo, držte vlnu.
1: Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
2: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
4: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, krátce po 19. hodině, na rádiu Hey začíná dvouhodinový speciál Rokové démanty, který má opáčka ve středu a ve čtvrtek. A začneme jedinou skladbou, která mne opravdu oslovila z čerstvého LPčka Aurora, britské progress rockové kapely Yes. Ta naštěstí není naspívaná v duchu stylu, kterým zpívával John Anderson, což často předvádí přeslazený a pro mne málo autentický John Davison. Ta píseň, která se mi líbí, má název All Hands on Deck, tedy všichni na palubu, všichni do akce, potřebujeme prostě každého. Současný zpěvák Yes, o kterém tady byla řeč, v této písni naštěstí zpívá civilně svým normálním hlasem. A druhým vokálem v této písni překvapivě přispěl také excelentní, již 79letý kytarista Steve Howe. Konečně tedy u nové tvorby Yes nemám pocit, že poslouchám nějakou pofiderní kopii starých dobrých Yes, ale sebevědomou novou tvorbu.

Thank you.

feel one of

This room is the basement. Thought you'd like to know.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rokové démanty.
8: Skvosty rokové historie i současnosti.
9: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Druhou 60-minutovku rokových démantů, reprízovaných ve středu a ve čtvrtek, otevřeme s písní, kterou natočila anglická kapela The Michael Schenker Group, vedená německým kytaristou Michaelem Schenkerem. Tento song se točí okolo vztahových problémů. No, ono najít k sobě někoho, kdo s vámi bude navždy a nikdy vás nezradí, je opravdu těžké a nemějte pocit, že to rockové hvězdy mají daleko snazší než obyčejní lidé. A přitom to vždycky začíná tak optimisticky, jako název téhle písně. I'm gonna make you mine, získám si tě, budeš mou.

Would you dare to let me through? Are you brave? Afraid.

Dnešní speciál jsme zakončili největším hitem Phila Collinse, kterého jsem si vzal pod lupu na sesterské verzi tohoto speciálu, kterou vytvářím na kanále YouTube. Srovnávám v něm solovou tvorbu Petra Gabriela se solovou tvorbou Phila Collinse. A protože jsem se nemohl nezmínit také o této mega šupě, dovíte se, jaké okolnosti Phila vedly právě ke složení této proslulé písně In the Air Tonight. No, ono to nebylo nic hezkého, co byste chtěli zažívat. Pokud chcete vědět, o co šlo, koukněte se na YouTube kanál pojmenovaný stejně jako tento pořad, tedy Rokové démanty. A to už je vše, co jsem měl na srdci. Na další vydání naší rokové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

A Fuck Off Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové a zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Melín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou tu Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single, tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povedená skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Melín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech. Little darling, on the factory floor, the sirens are wailing, they're calling you like lovers, they'd always want more. Department 27, deep down below, you're piecing together

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém metru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně radí. Tedy rádi ladí. Teď jsem schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme ten apríl za chviličku už. Ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď si dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Blank Manch a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedná. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

Tak to byl Kevin Twilight a Harmony a New Wave na Core Music Radio, tak Radio Wave s muzikou 70. a 80. let všech možných stylů, tedy New Wave, New Romantic, synthpopu, taky postpunku a dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povedené album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a Desert Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

To byl klasik z tomu Never Never Comes. Já jsem trochu zachraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahle muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takovéhle se tady hrajeme a jsou tu kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, aspoň na týden, a tak si dáme OMD, ale se Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel, jako Depešáci, Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000. a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si s ní zahrajeme skladbu Evolution of Species, tady v New Wave na Core Music Radio a Radio Hey.

Extinction. Tak to byly Orchestral Maneuvers in the Dark a jejich Extinction of Species, no Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Starcase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Core Music Rádiu i Rádiu Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono to tak přelom 80. 90. let a to je skladba Falling a Joe Bonamonti a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.